0: Kdybychom hráli nějaký agrometal nebo něco, jako něco v kabáti, nebo tak, tak nemáme problém, ale jak prostě hrajeme tyhle ty věci, nevím. Ale nechci to, jako já jsem vděčný za to, že teď už se to jako zlomilo, jo. Ale ten první před 5 roky, kdy jsme všude prodávali koncerty po celé republice, ještě Plzeň je taková divoká teda, tak České Budějovice a Plzeň byly prostě místa.
1: Tohle
0: Říkali, jestli
1: byl...
0: to jsou takový studení už Skopčáci tady kluci, nebo
1: Ale
0: ne,
1: to byl
0: co?
1: Kraj bych bytových zábav.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Těch, jako já to
0: no,
1: pamatuju ze svého mládí.
0: Jako Plzeň.
1: Je. Taky Plzeň.
0: No,
1: vlastně,
0: Plzeň hlavně vyhrála
1: no.
0: město kultury, já, nevím, já se ptám proč, že?
1: No a teďka budou Budějovice město kultury.
0: Fakt?
1: No.
0: A Ostrava nic, jo? Tam se to tolik děje v té Ostravě.
1: Já vím. Já totiž musím říct, že jsem rád, že se potkáváme osobně, protože my jsme se dvakrát úplně letmo minuli v našich životech, a to tak, že v hitparádě Rádia Ostravan,
0: ano.
1: kde byli nasazení, já tam byl jako tvůrce, jako textař pro Lenku Hruzovou,
0: aha.
1: a měli jsme proti sobě písničky, a tam jsem poprvé vlastně slyšel tvorbu Aší, a strašně mě to zaujalo. A po druhý letmo, a to si chci ověřit, když jsme hráli s mojím bandem tady v jedné venkovské stodole s kapelou Nedivoč,
0: ano.
1: a s Rendou Součkem,
0: ano.
1: tak prej jste se tam mihnul ten
0: večer. Byl jsem tam, no, byl jsem tam vlastně na výletě, tenkrát už jsem vlastně s kapelou nehrál, protože já jsem v kapele Nedivoč, nebo jsem ji založil a nahrál jsem to první CDčko, hrál jsem tam na bici, ale kluky mám rád a kdekoliv hraju, tak jsem to myslím tehdy tady s něčím spojil.
1: Jo, a to je právě ta a to jsem pak litoval, když mi to říkal Renda Souček, že jsme se nepotkali tenkrát, protože vlastně jak jsem díky té hitparádě přišel k vaší tvorbě,
0: ano.
1: tak se mi strašně líbí, to musím říct.
0: Děkuju.
1: bez nadsázky, z jednoho prostého důvodu, že vlastně se snažím o to i já čerpat ze života. To je ten nádherný vzor, kde člověk se zaposlouchá kolem a slyší absurdní věci, slyší krásné věci. Nestává se vám někdy, že třeba sedíte někde s přáteli a najednou jste chvíli mimo a oni neví, že pracujete v té chvíli?
0: Mám telefon pořád a píšu si jako nápady, no. Protože ten nápad jako uletí, že jo? To je jako... Dívejte se, jak mě atakují ty hovada tady. A mám nějaký nápad, nebo i třeba for, který slyším v hospodě, tak si ho hnedka napíšu, protože ten život vytvoří nejlepší příběhy.
1: Přesně tak. A bez zesporu i ty dialogy jsou hotový v podstatě.
0: No, to je, ano, přesně tak. Ale texty jako písní, no je to osa, nebo to je hovada. Ale ty texty písní já většinou píšu tak, že se procházím a nikdy nepíšu na papír. Jo? Já se procházím a diktuju si do... na diktafon a pak to teprve doma jako dávám dokupy, jo. Takže
1: to je skvělý slyšet, protože mně se třeba stává i to, že někam jdu a nemám ani ten diktafon, tak se to naučím nazpaměť.
0: No, to taky dělám, no.
1: Mám nahranou písničku, přísahám, kterou jsem nikdy nenapsal na papír, že jsem ji měl vždycky jenom v hlavě, takhle to chodí.
0: Takhle ty básničky většinou si taky pamatuju a nebo je rovnou natočím, že jo, v té přírodě a udělám takový nějaký reels, nebo něco, no.
1: Do jakých všech směrů teďka je rozdělený ten váš zájem nebo ta činnost vlastně se Štěpánem pracujete?
0: Se Štěpánem píšu mu, nebo takhle, já píšu písničky tak, že nepřemýšlím, komu je píšu. Já píšu písničky většinou pro sebe. A když cítím, že by to mohlo být jako třeba pro kolegu Štěpána, tak taky to musí být textově tak, aby mu to uvěřili, že jo. Tak já jsem měl jednou text, kde jsem zpíval, že konečně nemusím chodit do průvodu mávat a to jako nejde, že? Tak kluk má tolik, kolik má, o 20 roku mladší než já. Takže píšu si pro sebe a potom třeba buď to nabídnu, nebo samozřejmě dostal jsem i nabídky jako na zakázku. To znamená, že píšu písničky, skládám si básničky, jezdím svá představení, Varieté Krhu, nebo to nevymyslíš, to tady zrovna v těch jižních Čechách budu mít v těch českých Budějovicích.
1: Ještě letos?
0: Biograf, asi jo.